0: To byla mše číslo 5 azdur France Schuberta. Jejími interprety byly Johanna Winkel soprán, Elvira Bill alt, Florian Sievers tenor, Artu Kataja bas, dále Kammerchor Stuttgart a Hofkapelle Stuttgart, které řídil Frieder Bernius.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Přestože Jean-Philippe Rameau nenapsal žádná samostatná orchestrální díla, patří díky bohatě instrumentované baletní a taneční hudbě ve svých operách k nejvýznamnějším barokním mistrům orchestru. Svity sestavené z jeho oper se proto staly oblíbenými koncertními skladbami. V našem pořadu nyní zazní svita z opery Zoroastr z roku 1749 v interpretaci orchestru Le Concert des Nations, který řídí Jordi Savall.

0: Dozněla svita z opery Zoroastr Jeana Philippa Rameaua v provedení orchestru Le Concert des Nations, který řídil Jordi Savall.
1: 6. rozhlas D-dur.
0: Smyčcový kvartet číslo 10 S-dur, zvaný Harfový, zkomponoval v létě roku 1809 Ludwig van Beethoven krátce po dokončení svého 5. klavírního koncertu. Přezdívku získal podle výrazných pizzikátových pasáží v první větě. Nepochází však od skladatele, nýbrž od vydavatele. Třetí věta v tónině C-moll připomíná dramatickou atmosféru skerca z Beethovenovy 5. symfonie. Beethovenův kvartet nyní vyslechneme v podání souboru Belchior Quartet.

0: Vyslechli jsme smyčcový kvartet číslo 10 S-dur zvaný Harfový, dílo Ludwiga van Beethovena. Hrál Belčá kvartet.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Francouzský orchestr dobových nástrojů Le Siècle se zaměřuje především na francouzskou hudbu 19. a počátku 20. století. Využívá originální dobové nástroje, například kornety, lesní rohy s pístovou mechanikou či francouzské fagoty. Na závěr našeho pořadu zazní v jejich podání původní verze baletu Petruška od Igora Stravinského, který měl premiéru 13. června roku 1911 v pařížském Théâtre du Châtelet. Orchestr Le Siècle bude dirigovat jeho zakladatel François Xavier Roth.

0: Dozněla původní verze baletu Petruška od Igora Stravinského. Orchestr Les Siècle dirigoval François Xavier Roth. Tímto dílem jsme zároveň ukončili dnešní pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. První skladbou našeho pořadu bude koncertní předehra Klid moře a šťastná plavba, kterou napsal Felix Mendelssohn Bartholdy na motivy dvou básní Johanna Wolfganga von Goethe. Poprvé zazněla roku 1828 v Berlíně pod skladatelovou taktovkou. My si ji nyní vyslechneme v provedení Londýnského symfonického orchestru, který bude řídit John Elliot Gardiner.

0: Dozněla koncertní předehra Klid moře a šťastná plavba, dílo Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Londýnský symfonický orchestr řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Miserere F moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor, orchestr a basso continuo napsal v letech 1770 až 73 František Xaver Richter pro liturgii Velkého pátku. Dílo vyslechneme v tomto obsazení: Pavla Radostová a Markéta Bémová soprán, Kamila Mazalová alt, Piotr Oleh kontratenor, Jakub Kubín tenor, Jiří Miroslav Procházka bas. Sbor a orchestr Czech Ensemble Barok řídí Roman Válek, sbormistryní je Tereza Válková.

0: To bylo Miserere F. moll Františka Xavera Richtera v interpretaci solistů sboru a orchestru Czech Ensemble Barok se sbormistryní Terezou Válkovou, provedení řídil Roman Válek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvartet číslo 1 D-dur napsal Antonín Dvořák v první polovině roku 1875 za pouhých 18 dnů. Je jeho posledním dílem, které psal v podobě třívětého sonátového cyklu. Podobně jako ve své třetí symfonii S-dur, také zde v poslední větě kombinuje finální větu s charakterem skerca. Dvořákův první klavírní kvartet nyní zazní v provedení souboru Busch Trio, ke kterému se připojí violista Miguel da Silva.

Dozněl klavírní kvartet číslo 1 D-dur opus 23 Antonína Dvořáka. Hrál soubor Busch Trio a na violu Miguel da Silva.

0: Vyslechli jsme symfonii číslo 8 F-dur Ludwiga van Beethovena v provedení orchestru Anima Eterna, který dirigoval Jos van Immerseel.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Kantátu O Ewigkeit du Donnerwort zkomponoval Johann Sebastian Bach pro první neděli po Trojici v Lipsku roku 1724 jako zahajovací dílo svého druhého kantátového cyklu. V monumentální úvodní části mistrovským způsobem zkombinoval formu francouzské uvertýry s chorální fantazií. V její pomalé i rychlé části zaznívá melodie chorálu O Ewigkeit du Donnerwort jako cantus firmus. Kantáta zazní v tomto obsazení. Wilkete Brummelstraete alt, Paul Enyu tenor, Dietrich Henschel bass, sbor Monteverdi Choir a orchestr English Baroque Soloists řídí John Elliot Gardiner.

Berg. Und ist gerecht, und ist gerecht, und ist gerecht.

0: To byla kantáta O Ewigkeit du Donnerwort Johanna Sebastiana Bacha v podání solistů Wilke T. Brummelstraete Alt, Paul Enyu Tenor, Dietrich Henschel Bass, sbor Monteverdi Choir a orchestr English Baroque Soloists řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Cyklus zvaný Sarkazmy tvoří 5 klavírních miniatur, které napsal roku 1914 Sergej Prokofjev. Je to významné dílo jeho modernistického období, vyniká ostrými kontrasty, rytmickou energií i pikantní harmonií s četnými bitonálními kombinacemi. Je to ale dílo posluchačsky velmi vděčné a rychle si našlo cestu do repertoáru mnoha klavíristů. My si poslechneme nahrávku, kterou pořídil ruský klavírista Daniil Trifonov.

0: Dozněl klavírní cyklus Sarkazmy, dílo Sergeje Prokofjeva. Hrál Daniil Trifonov.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Moteto s názvem Warum ist das Licht gegeben, den Miseligen pro smíšený sbor a kapela z roku 1877 patří k vrcholům sborové tvorby Johannesa Brahmse. Zhudebňuje biblické texty doplněné luterským chorálem a volně navazuje na tradici Johanna Sebastiana Bacha. Brahmsovo moteto nyní zazní v interpretaci sboru Collegium Vocale Chant, který řídí Filip Hereweche.

0: To bylo moteto Warum ist das Licht gegeben den Müseligen Johannesa Brahmse v podání sboru Collegium Vocale Chent, který řídil Filip Hereweche.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Šest sonát pro dva hoboje fagot a basso continuo, které v letech 1720 až 22 zkomponoval Jan Dismas Zelenka, patří k nejvýznamnějším a také nejnáročnějším komorním dílům své doby. Z tohoto cyklu vybíráme sonátu číslo 6 C-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo v provedení členů souboru Collegium 1704 v tomto obsazení. Xenia Loeffler a Michael Bosch barokní hoboje, Jane Gower barokní fagot, Luděk Braný kontrabas, Shizuko Noiri teorba a na čembalo hraje Václav Lux, který je zároveň uměleckým vedoucím.

0: Dozněla sonáta číslo 6 C-moll pro dva hoboje fagot a basso continuo Jana Dismase Zelenky. Účinkoval soubor Collegium 1704 v tomto obsazení. Xenia Leffler a Michael Bosch barokní hoboje, Jane Gower barokní fagot, Luděk Braný kontrabas, Shizuko Noiri teorba a umělecký vedoucí Václav Lux na čembalo.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Sonátu pro klavír číslo 59 S-dur napsal Josef Haydn během let 1789 až 90 jako dárek pro Marianne von Genzinger, manželku osobního lékaře knížete Esterházyho. Ta byla schopnou amatérskou klavíristkou, s kterou se Haydn přátelil a patrně k ní i choval neopětované city. Sonáta patří k vrcholům Haydnovy klavírní tvorby z pozdního období. Vyslechněme si ji v nahrávce na kopii dobového klavíru, na který bude hrát Ronald Brautigam.

To byla sonáta pro klavír číslo 59 S-dur Josefa Haydna. Na kopii dobového klavíru hrál Ronald Brautigam. Symfonii číslo 6 D-dur opus 60 napsal Antonín Dvořák během léta a podzimu roku 1880. Jako první z jeho symfonií byla vydána tiskem. Nese patrnou stopu inspirace Brahmsovým symfonickým stylem, zároveň však v melodice i rytmu je dílem typicky dvořákovským, zejména ve skercu, které je bravurní stylizací českého furiantu. Symfonii číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka si na závěr našeho pořadu vyslechneme v interpretaci vídeňských filharmoniků, které bude dirigovat Myung-Kwun Chung.

0: Dozněla symfonie číslo 6 D dur Antonína Dvořáka. Vídeňské filharmoniky řídil Myung-Whun Chung. Toto dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok je věnován Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a jeho působení na Pražském jaru. Váže se ke stému výročí orchestru a také k ročníku Pražského jara 2026, kdy Socher festival zahajuje. Připomeňme, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu odehrál v historii Pražského jara 226 koncertů, první 17. května roku 1948 se svým tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Svůj pražskojarní debut měli s orchestrem výrazné dirigentské osobnosti 20. století, mezi jinými Kiril Kondrašin, Charles Makeras, Claudio Abbado nebo Tadeusz Strugala a také význační solisté David Oistrach, nebo klavíristé Christian Zimmermann a Arthur Rubinstein. Právě některé z nich si připomeneme. Začneme ale symbolicky Smetanovou Mou vlastí, Vyšehradem a Vltavou na nahrávce Jaroslava Kromholce. Připomeňme ale, že poprvé rozhlasový orchestr zahajoval Pražské jaro v roce 1956 s Aloisem Klímou, podruhé v roce 67, v roce 76 právě s Jaroslavem Kromholcem, pak v roce 2001 s Vladimírem Válkem, v roce 2006 s Ondřejem Kukalem a v roce 2009 s Antony Wittem. Zahajovací koncert Petra Popelky na ročníku 2026 bude tedy sedmý v pořadí. Teď ale Jaroslav Kromholc, někdejší šéfdirigent rozhlasových symfoniků, tak jak natočil Mou vlast v roce 1973. Vyšehrad a Vltava.

Bedřich Smetana, Vltava a předtím Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má vlast, tak jak je nahrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu se svým šéfdirigentem Jaroslavem Kromboholcem. A před námi je teď velmi významná nahrávka rozhlasových symfoniků z roku 1967. Půjde o šestou symfonii Bohuslava Martinů zvanou Symfonické fantazie. Dirigovat bude Charles Minch, slavný francouzský dirigent, který byl hostem hned prvního ročníku Pražského jara a do Československa se pak opakovaně vracel. A také k rozhlasovým symfonikům. Charles Minch dobře znal dílo Bohuslava Martinů, uváděl jeho první symfonii a pak natočil také symfonii číslo 6, zvanou Symfonické fantazie. Bylo to v roce 1967. Tato nahrávka je teď před námi.

Zněla symfonie číslo 6 Bohuslava Martinů, zvaná Symfonické fantazie, tak jak ji nahrál francouzský dirigent Charles Minch s orchestrem Československého rozhlasu. A nás teď čeká možná nejstarší snímek rozhlasového orchestru z Pražského jara, z doby, kdy se ještě jmenoval Orchestr Pražského rozhlasu, z roku 1949. Snímek se dochoval pravděpodobně proto, že jeho solistou je slavný ruský, tehdy sovětský houslista David Oistrach a uslyšíme houslový koncert Alexandra Glazunova právě v Oistrachově podání pod taktovkou Kirila Kondrašina. Pro tohoto významného ruského dirigenta šlo o debut na Pražském jaru. David Oistrach vystupoval už na prvním ročníku.

Koncert 2. června roku 1949 na teprve čtvrtém ročníku Pražského jara. Slyšeli jste koncert pro housle a orchestr Alexandra Glazunova, jako hrál David Oistrach za doprovodu orchestru Pražského rozhlasu pod taktovkou Kyrila Kondrašina. A my teď skočíme do roku 1976, kdy s orchestrem Československého rozhlasu vystoupil tehdy čerstvý laureát Chopinovské soutěže ve Varšavě Christian Zimmermann. Ten vyhrál v roce 75 a o rok později zavítal také na Pražské jaro, tehdy pod taktovkou polského dirigenta Tadeuše Strugaly, který se do Prahy opakovaně vracel. Christian Zimmermann už byl později jenom velmi vzácným hostem. Uslyšíme klavírní koncert číslo 1 E-moll Friderika Chopina, hraje Christian Zimmermann.

Klavírista Christian Zimmermann a Symfonický orchestr Československého rozhlasu hráli 17. května roku 1976 pod taktovkou Tadeuše Strugaly Chopinův klavírní koncert číslo 1 E-moll na Pražském jaru. A u Pražského jara zůstáváme a poslechneme si nahrávku z ročníku 1983 a bude to serenáda S-dur Josefa Suka pod taktovkou šéfdirigenta Orchestru Československého rozhlasu Jaroslava Krombholce.

0: Naše setkání s historií a současností Pražského jara uzavřela nahrávka, kterou dirigoval Sir Simon Rattle, exkluzivní host ročníku 2026. Hráli berlínští filharmonikové, konkrétně symfonii číslo 4 e-moll Johannesa Brahmse. Od mikrofonu se loučí Jindřich Bálek.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zamekliteň.cz.

Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě. Posloucháte stanici D-dur, vážení a milí, vaším průvodcem je teď Petr Weber. Můžeme se společně těšit na hudbu romantiků, jako byli Glinka nebo třeba Bedřich Smetana, na hudbu modernější, jako byli skladatelé Poulenc nebo Janáček, budeme hrát Verdiho, Nedbala, Förstera a další autory. Nejdřív nás čeká Manuel de Falla a jeho Noci ve španělských zahradách. Přeneseme se do Andaluzie, do Granady a Kordoby a budeme poslouchat slavnou impresionistickou svitu z druhého desetiletí 20. století, ale ne v té původní podobě pro klavír a orchestr, ale v úpravě pro čtyři kytary. Hraje Pražské kytarové kvarteto.

0: To bylo pražské kytarové kvarteto a v jeho podání úprava svity Noci ve španělských zahradách Manuela de Falla, původně skladby pro klavír a orchestr.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Ivan Suzanin byl ruský národní hrdina z počátku 17. století, který zachránil cara, když zavedl polské vojáky do hlubokých lesů. Stal se předlohou také pro operu, která ovšem původní název měla Život za cara a premiéru měla v roce 1836. Jejím autorem je Michail Ivanovič Glinka a my z ní uslyšíme tři tance. Hraje symfonický orchestr Čajkovský Moskevského rozhlasu a řídí Vladimír Fedosejev.

Vážení posluchači, autorem hudby, která teď u nás na stanici D-dur dozněla, byl Michail Ivanovič Glinka. Poslouchali jsme tance z druhého dějství jeho opery Život za cara, známé také jako Ivan Suzanin. Vladimír Fedosejev řídil moskevský rozhlasový orchestr. Název klavírní svity, kterou teď budeme poslouchat, se překládá Náhrobek Kuprénův. Je to však vlastně Pocta Kuprénovi. Autorem je Maurice Ravel, jde o ryzí neoklasicismus z roku 1917 a jde o 6 starých tanců. Ravel navíc každý z nich věnoval jednomu spolubojovníkovi z první světové války. Hraje Boris Krajný.

Doznělo 6 starých francouzských tanců, jak je neoklasickým způsobem zpracoval Maurice Ravel. Skladba s názvem Náhrobek Kuprénův je poctou francouzskému baroknímu skladateli. Hrál Boris Krajný.

Josef Bohuslav Förster, jehož hudbu teď budeme poslouchat, sledoval svou manželku, významnou pěvkyni, nejprve do Hamburku a potom do Vídně. Vždy tam byl poblíž Gustavu Mahlerovi, ale nejenže tam psal kritiky a působil v hudebním životě i dalším způsobem, ale také komponoval. V roce 1911 napsal koncert pro housle a orchestr číslo 1 a ten teď uslyšíme v podání symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu a houslisty Andrej Duky Levensteina řídí Gerd Albrecht.

Na stanici D-dur, kterou posloucháte, dozněly poslední tóny Stabat Mater Francise Poulenca, krásného zhudebnění velikonočního textu z roku 1950. Za nahrávkou stál dirigent Yannick Nez-Segan a London Philharmonic Orchestra se svým sborem. Solistkou byla Kate Royal.

Teď nás, vážení a milí, čeká hudba Leoše Janáčka, jeho pozoruhodný klavírní cyklus V mlhách. Má 4 části, jejich názvy jsou obecně italské hudební, ale přesto lze tušit, že je přítomna i jistá intimní autobiografičnost. Hraje Jan Bartoš.

Na stanici D-dur nám Jan Bartoš zahrál čtyřdílný cyklus skladeb pro klavír Leoše Janáčka s názvem V mlhách. Violista Českého kvarteta a dirigent České filharmonie, to byl na konci 19. století a v prvních letech století 20. Oskar Nedbal, Dvořákův žák. Potom se přestěhoval do Vídně a tam komponoval slavné balety a neméně slavné operety. Poslouchejme část z jeho baletní pantomimy Pohádka o Honzovi. Mimo jiné Rej nymf a Vosí tanec. Dvořákův komorní orchestr řídí Miroslav Homolka.

Uplynulá čtvrthodinka patřila u nás na stanici D-dur hudbě Oskara Nedbala, a sice části z jeho baletní pantomimy Pohádka o Honzovi. Dirigentem byl Miroslav Homolka, hrál Dvořákův komorní orchestr. Americká sopranistka Leontine Price, která nám teď bude zpívat, byla na přelomu 50. a 60. let velmi úspěšná v San Francisku a také v Evropě a určitě i díky tomu se v roce 1961 stala první černošskou zpěvačkou, která měla trvalé angažmá v metropolitní opeře. Proslula tam mimo jiné jako Verdiho Aida a právě árii ze stejnojmenné Verdiho opery z prvního dějství teď v jejím podání uslyšíme.

0: Poslouchali jsme arii z prvního dějství opery Aida Giuseppa Verdiho, arii titulní hrdinky. Hrál Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, řídil Georg Scholti a zpívala Leontine Price, slavná Aida z metropolitní opery ze 60. let.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Brahmsův druhý klavírní koncert B-dur, který nás teď u nás na stanici D-dur čeká, je netypicky čtyřvětý a asi i proto poměrně dlouhý, 50-minutový. Autor sám hrál v roce 1881 jeho premiéru v Budapešti. My budeme poslouchat nahrávku solisty Denise Kožuchina a Královské vlámské filharmonie s dirigentem Edo de Wartem.

0: Na stanici D-dur, vážení posluchači, v uplynulých 4 hodinách hudbu vybíral a vaším průvodcem byl Petr Weber, který vám přeje příjemné další poslouchání našeho vysílání. A tou v tomto okamžiku poslední skladbou byl koncert číslo 2 B-dur pro klavír a orchestr Johannesa Brahmse. Hráli Denis Kožuchin a Královská vlámská filharmonie řídil Edo de Waard.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Prožijte neopakovatelný zážitek pod širým nebem. Zveme vás na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu ve zkrácené koncertní úpravě s Kateřinou Kněžíkovou, Adamem Plachetkou, Danielem Matouškem a dalšími. Těšte se na orchestr a sbor Národního divadla pod taktovkou Roberta Jindry v originální scénické režii Michala Cabana. V sobotu 29. srpna večer na zámku Liteň, nedaleko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Dobrý den, vážení a milí posluchači. Vítejte u poslechu čtyřhodinového vysílání s názvem Od Claudia k Ludwigovi, věnovaného hudbě od pozdní renesance k ranému romantismu. Nahrávkami souborů věnujících se historicky poučené interpretaci na dobové nástroje nebo jejich repliky vás na stanici D-dur provede a od mikrofonu zdraví Robert Škarda. V úvodu nahlédneme krátce ještě do doby před Monteverdim. Jedním z jeho předchůdců byl ve Francii Clément Jeanneken, který žil v letech 1485 až 1558. Působil ve službách biskupa v Bordeaux, později se usadil v Paříži. Jeanneken proslul jako skladatel šansonů motet i mší. Poslechneme si jeho mši, v které zhudebnil 5 částí mešního ordinária a využil přitom melodii vlastního slavného šansonu La Bataille, bitva. Jeannekenova Messe La Bataille pro mužské hlasy a instrumentální doprovod byla poprvé publikována v roce 1532. Zpívá ensemble Clément Jeanneken, hraje kornetový soubor Le Sacoboutier de Toulouse, řídí Dominique Wyss.

Na stanici D-dur dozněla Messe La Bataille. Jejímž autorem je francouzský renesanční skladatel Clément Jeannequin. Slyšeli jsme nahrávku souboru Ensemble Clément Jeannequin à la Sacoboutière de Toulouse pod vedením Dominika Visse.

Milí posluchači, přijměte nyní pozvání do Londýna 18. století, kam se vypravíme prostřednictvím hudby Georga Friedricha Händla. Když se anglický král Jiří I. nalodil na loď, aby se projel po Temži, nebylo to pro jeho vlastní potěšení. Měl státní hosty, které chtěl pobavit a ohromit. Proto se za jeho bárkou pohyboval orchestr, který svými tóny potěšil hosty. Vodní hudbu, kterou budeme za okamžik poslouchat, složil Georg Friedrich Händel speciálně právě pro tuto příležitost. Rozdělil ji do tří svit, které se všechny hrály na Temži v roce 1717. První svita, možná již o dva roky dříve. Vodní hudba vyniká zejména svou rozmanitostí. Händlovi se podařilo spojit tradici francouzské taneční hudby s italským koncertním stylem i taneční hudbu své nové vlasti Anglie. Nejprve tedy zazní svita číslo 1 F-dur, která má 11 částí. Hraje The Academy of Ancient Music, řídí Christopher Hogwood.

The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 1 F-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. V podání stejného souboru bude následovat svita číslo 2 v tónině D-dur, v které převládá nejvíce mohutný zvučný zvuk trubek a lesních rohů. O královské cestě po vodě 19. července 1717 informoval tehdy deník Daily Courant. Ve středu večer kolem 8. hodiny se král vydal na otevřeném člunu a v doprovodu mnoha dalších lodí plných významných osobností plul po řece do Chelsea. Loď patřící městskému cechu vezla hudebníky, kteří měli přes 50 nástrojů všeho druhu. Po celou dobu hráli nejkrásnější symfonie, které pan Händel složil speciálně pro tuto výletní plavbu a které se jeho veličenstvu tak zalíbily, že je museli cestou tam i zpět třikrát opakovat.

To byla svita číslo 2 D-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla. Posloucháme nahrávku souboru The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda. Za okamžik zazní i třetí svita z vodní hudby, která má stejně jako druhá 5 částí. Hrají v ní flétny a smyčce. Hudba je poněkud odlišná od předchozích částí, neboť není tak úderná, zní jemně a odlehčeně. Je otázka, jak si s ní tehdy poradili královští hudebníci na houpající se lodi. Nyní nám své nastudování Händlovy svity číslo 3 G-dur z vodní hudby na dobové nástroje předvede opět soubor pod vedením Christophera Hogwooda, The Academy of Ancient Music.

0: The Academy of Ancient Music pod vedením Christophera Hogwooda dohráli svitu číslo 3 G-dur z vodní hudby Georga Friedricha Händla.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, následující program naší stanice vám nabídne výjimečné setkání s hudbou anglických renesančních skladatelů. Prostřednictvím písní pro soprán a loutnu si připomeneme dobu nazývanou Zlatým věkem Anglie, dobu vlády Alžběty I. na přelomu 16. a 17. století. Je připraveno 12 písní Shakespeareových současníků pro soprán a loutnu. Vybraný písňový repertoár navazuje na již ve středověku založenou tradici, kdy bylo umění označované v ženském rodě a zobrazované jako nebeské dámy doprovázené mužskými postavami pozemských služebníků. V hudbě můžeme hovořit o takzvané lady music. Poetika písní je založena na přesvědčení, že zpěv člověka slouží výhradně k boží chvále a prokazuje tím svou spřízněnost s anděly. Ostatní vlastnosti člověka, kterého pevně poutají k zemi, jsou považovány za důvod ke smutku. Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rooley nám představí na své nahrávce z roku 1979 písně známých i méně známých skladatelů alžbětinské doby. Richarda Edwardse, Thomase Campiona, Johna Dowlanda, Samuela Daniela, Francise Pilkingtona, Thomase Morleyho, Roberta Jonese a Johna Bartletta.

0: Sopranistka Emma Kirby a loutnista Anthony Rooley přednesli 12 písní ve stylu Lady Music od anglických renesančních skladatelů z doby vlády Alžběty I.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Milí posluchači, vysíláním s názvem Od Klaudia k Ludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní nás na stanici D-dur čeká italská barokní hudba. Pro následující minuty je připraven

a akademika Frankfurt. Schneider je ve svém oboru považován za jednoho z mála zastánců zvukového ideálu nazývaného flauto dolce. Společně s kapelou akademikou vydali řadu nahrávek s německými a italskými barokními koncerty. V jejich podání si od Francesca Manciniho poslechneme čtyřvětý koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo.

Koncert G-moll pro altovou zobcovou flétnu, dvoje housle, violu a basso continuo od Francesca Mancciniho. Hráli Michael Schneider a kapela Akademika Frankfurt.

Milí posluchači, i nadále zůstaneme u barokní hudby a dáme prostor tvorbě Johanna Sebastiana Bacha. Následující minuty naplní jeho světská kantáta Angenemes Widerau z roku 1737. V tomto roce Bach jako kantor u svatého Tomáše a městský hudební ředitel v Lipsku vyhověl žádosti saského rady Johanna Christiana von Hennikeho na zkomponování světské slavnostní kantáty. Účelem bylo oslavit Hennikeho nové panství Widerau u Lipska, které právě zdědil. Na hradě ve Widerau se slavnost konala 28. září 1737 a Bach k provedení kantáty pravděpodobně přizval členy lipského seskupení Collegium Musicum. Bach vytvořil kantátu pro sóla sbor orchestr a basso continuo na text Christiana Friedricha Henriciho. Vystupují v něm čtyři alegorické postavy, které se předhánějí ve chvále a slibech štěstí pro nového pána panství. Postavami jsou osud, štěstěna, čas a také straka říční, odkazující na řeku Elster, česky straka, protékající přes Widerau. Z Bachovy kantáty Angenemes Widerau si poslechneme výběr čtyř částí. Zpívají solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles, hraje orchestr Café Zimmermann, řídí Gustav Leonhardt.

0: To byl výběr čtyř částí ze světské kantáty Angenäme Sviderau pro sóla, sbor, orchestr a basso continuo od Johanna Sebastiana Bacha. Přednesli je solisté Le Chantre de Musique Baroque de Versailles a orchestr Café Zimmermann. Řídil Gustav Leonhardt.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, vysíláním stanice D-dur a jejím speciálním pořadem od Claudia Kludvigovi vás provází Robert Škarda. Nyní zaměříme pozornost na tvorbu skladatele, trombonisty, varhaníka a také učitele Johanna Rosenmillera, rodáka ze Saské Olešnice nad Halštrovem. Přestože většinu svého tvůrčího života strávil Rosenmiller v Itálii, jeho hudba se těšila velké úctě i v rodném Německu. Stal se osobností, která přispěla k šíření italského barokního stylu na sever od italských hranic. Můžeme říci, že jeho tvorba má svůj význam pro barokní dobu mezi Šicem a Bachem. Sbírka 12 instrumentálních sonát, které nám za okamžik zahraje muzika Fiata, vznikla v roce 1682, 2 roky před skladatelovou smrtí. Sonáty Rosenmiller napsal pro soubor nástrojů po dvojicích. 2 housle, 2 violy, 2 cinky a 2 trombóny. Dále se v obsazení objevuje předchůdce fagotu Dulcian, varhaní pozitiv a basová loutna Kitarone. Hraje soubor muzika Fiata pod vedením Rolanda Wilsona.

0: Dozněla sbírka 12 sonát pro instrumentální soubor od německého barokního skladatele Johanna Rosenmillera. Na nahrávce z roku 2012 nám je představila Muzika Fiata. Tímto snímkem končí dnešní vydání speciálního vysílání věnovaného staré hudbě od Claudia Kludvigovi. Od mikrofonu stanice D-dur se loučí Robert Škarda.
1: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hudbu teď pro vás na stanici D-dur Českého rozhlasu, vážní posluchači, vybírá Petr Weber. Můžeme se společně těšit na klasiky 20. století, případně i autory přesahující do našeho 21. století. Barbara, Britena, Johna Adamse, Janáčka, Perta, Respighiho, Jiřího Gemrota, Vladimíra Somra a na začátek na Paula Hindemitha. Poslouchejme jeho symfonii Malíř Matis, která vznikla před stejnojmenou operou, a to v roce 1934. Námětem opery i symfonie je život Matiase Grünewalda, renesančního malíře, a obecněji role umělce v době společenské krize. Zcela jasně Hindemith sám řešil tímto dílem boj za uměleckou svobodu v nacistickém Německu. Symfonii Malíř Matis poslouchejme v nahrávce orchestru della Svizzera Italiana, který řídí Markus Pochner.

0: Andělský koncert, kladení do hrobu a pokušení svatého Antonína. To jsou tři části symfonie Malíř Matisse, evokující scény z Isenheimského oltáře Matiase Grünewalda. Matiase toho, který je ve jménu díla. Byla to nejen symfonie, ale potom i opera. Autorem obou děl byl ve 30. letech 20. století Paul Hindemith. Markus Pochner řídil v symfonii Malíř Matisse Orchestr della Svizzera Italiana, tedy orchestr italského Švýcarska.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Český skladatel Vladimír Sommer, jehož život se uzavřel v roce 1997, byl velmi sebekritickým autorem. V jeho odkazu asi i proto figuruje vlastně jen několik děl. Především vokální symfonie, ale také dva smyčcové kvartety. Poslouchejme ten druhý z roku 1981 v nahrávce Panochova kvarteta.

Poslouchali jsme Panochovo kvarteto, vážení posluchači. A v jeho podání smyčcový kvartet číslo 2 Vladimíra Somra, skladatele, který ve druhé polovině 20. století, byť jen několika díly, výrazně zasáhl do české hudby. Jiří Gemrot, vážení posluchači, je autor, který vědomně udržuje kontakt s posluchačem a experimentuje jen tak, aby nebyl umělecky svévolný nebo dokonce arrogantní. Z jeho tvorby vybíráme mši pro smíšený sbor v tonině C-dur, díl z roku 1994. Pavel Kühn řídí Kühnův smíšený sbor.

Agnus Dei, tedy Beránku Boží, to je klasické zakončení katolického mešního propria a stejně tak klasicky uzavřel Jiří Gemrot svou mši C-dur. Zpíval Kínův smíšený sbor s dirigentem Pavlem Kínem, bylo to dílo z první poloviny 90. let 20. století.

Římské pinie, to je impresionistické, ale zároveň hustě a barvitě instrumentované dílo s expresivním, impozantním finále. Autorem je Ottorino Respighi a je to symfonická báseň se čtyřmi částmi evokujícími čtyři místa v italské metropoli v Římě. Pinie u Villy Borghese, pinie před starověkými katakombami, pinie na vrcholku Janikulu a pinie na Via Appia, po které potom pochoduje starověké vojsko. Sergiu Celibidache bude řídit symfonický orchestr rozhlasu ve Stuttgartu.

pochod antické armády v tempu Di Marcia a v části Pinie na Via Appia, to byl vrchol a závěr symfonické básně Římské Pinie Ottorina Respighiho. Poslouchali jsme orchestr SVR Radio Symphony Orchestra Stuttgart, tedy těleso jihozáporoněmeckého veřejnoprávního rozhlasu, a poslouchali jsme nahrávku, kterou pořídil dirigent Sergiu Celibidache.

Arvo Pärt, Berlin Messe. Tedy mše, která vznikla na objednávku z Berlína a která tam měla v katedrále svaté Hedviky premiéru v roce 1990 na katolickém dnu. Slavnou skladbu estonského minimalisty uslyšíme v podání sboru Elora Festival Singers, varháníka Jurgena Petrenka a festivalového orchestru Elora, který řídí Noel Edison.

Posloucháte stanici D-dur Českého rozhlasu, která 24 hodin denně vysílá klasickou hudbu. Teď dozněla Berlín Mese, tedy berlínská mše od Arvo Pärta. Dílo z roku 1990 jsme poslouchali v nahrávce dirigenta Noela Edisona, varhaníka Jürgena Petrenka a zboru a orchestr Elora. Je to dílo, jako by z živého masa vykrojil. Tak charakterizoval Leo Šenáček svůj smyčcový kvartet Listy důvěrné. Psal ho v posledním roce života, je to dílo plné emocí a zcela evidentně řeší jeho vztah ke Kamile Šteslové. Smyčcový kvartet číslo 2 Leo Šenáčka měl premiéru v roce 1928. Nám ho zahraje Janáčkovo kvarteto.

stanici D-dur v podání brněnského souboru Janáčkova kvarteta dozněl druhý smyčcový kvartet Listy důvěrné Leoše Janáčka, slovy autora Skládán v ohni. Dílo z roku 1928, ve kterém se zcela jasně emotivně odráží skladatelův vztah ke Kamile Šteslové.

Houslový koncert Američana Johna Adamse je považován za nejoriginálnější houslový koncert od toho Bergova, tedy od skladby ze 30. let 20. století. John Adams ho zkomponoval v roce 1993. Uslyšíme jako solistku Chloe Hanslip a s ní Royal Philharmonic Orchestra s dirigentem Leonardem Slatkinem.

Vážení posluchači, hrál nám Royal Philharmonic Orchestra s dirigentem Leonardem Slatkinem a jako solistka Claire Henslip. Poslouchali jsme houslový koncert Johna Adamse. A na řadě je teď ještě jeden Američan, Samuel Barber. Uslyšíme dílo 22-letého autora z roku 1932, sonátu pro violončelo a klavír opus 6. Dílo, které se přece jenom kloní víc k lyrice a romantismu než k modernismu. Hrají Andrés Díaz a Samuel Sanders.

podání violončelisty Andrese Diaze a klavíristy Samuela Sanderse dozněla právě sonáta opus 6 Samuela Barbera.

Pět básníků, pět písní. Takový je cyklus z roku 1947 Benjamina Britena, který se do češtiny překládá jako Kouzlo u kolébavek. Uslyšíme ho v podání Magdaleny Kožené a pianisty Malcolma Martineau.

zpívala nám u nás na stanici D-dur Magdalena Kožená. Na klavíry doprovázel Malcolm Martino a v jejich podání dozněl písňový cyklus Kouzlo u kolébavek Benjamina Britena. Petr Weber, váš dosavadní průvodce, vám teď přeje příjemný další poslech našeho vysílání.

vás umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Jindřich Bálek. Následující blok je věnován Symfonickému orchestru Českého rozhlasu a jeho působení na Pražském jaru. Váže se ke stému výročí orchestru a také k ročníku Pražského jara 2026, kdy Socher festival zahajuje. Připomeňme, že Symfonický orchestr Českého rozhlasu odehrál v historii Pražského jara 226 koncertů, první 17. května roku 1948 se svým tehdejším šéfdirigentem Karlem Ančerlem. Svůj pražskojarní debut měli s orchestrem výrazné dirigentské osobnosti 20. století, mezi jinými Kiril Kondrašin, Charles Makeras, Claudio Abbado nebo Tadeusz Strugala a také význační solisté David Oistrach nebo klavíristé Christian Zimmermann a Arthur Rubinstein. Právě některé z nich si připomeneme. Začneme ale symbolicky Smetanovou Mou vlastí, Vyšehradem a Vltavou na nahrávce Jaroslava Kromholce. Připomeňme ale, že poprvé rozhlasový orchestr zahajoval Pražské jaro v roce 1956 s Aloisem Klímou, podruhé v roce 67, v roce 76 právě s Jaroslavem Kromholcem, pak v roce 2001 s Vladimírem Válkem, v roce 2006 s Ondřejem Kukalem a v roce 2009 s Antony Wittem. Zahajovací koncert Petra Popelky na ročníku 2026 bude tedy sedmý v pořadí. Teď ale Jaroslav Kromholc, někdejší šéfdirigent rozhlasových symfoniků, tak jak natočil Mou vlast v roce 1973. Vyšehrad a Vltava.

Bedřich Smetana, Vltava a předtím Vyšehrad z cyklu symfonických básní Má vlast, tak jak je nahrál Symfonický orchestr Československého rozhlasu se svým šéfdirigentem Jaroslavem Kromboholcem. A před námi je teď velmi významná nahrávka rozhlasových symfoniků z roku 1967. Půjde o šestou symfonii Bohuslava Martinů zvanou Symfonické fantazie. Dirigovat bude Charles Minch, slavný francouzský dirigent, který byl hostem hned prvního ročníku Pražského jara a do Československa se pak opakovaně vracel. A také k rozhlasovým symfonikům. Charles Minch dobře znal dílo Bohuslava Martinů, uváděl jeho první symfonii a pak natočil také symfonii číslo 6, zvanou Symfonické fantazie. Bylo to v roce 1967. Tato nahrávka je teď před námi.

Dozněla symfonie číslo 6 Bohuslava Martinů, zvaná Symfonické fantazie, tak jak ji nahrál francouzský dirigent Charles Minch s orchestrem Československého rozhlasu. A nás teď čeká možná nejstarší snímek rozhlasového orchestru z Pražského jara, z doby, kdy se ještě jmenoval Orchestr Pražského rozhlasu, z roku 1949. Snímek se dochoval pravděpodobně proto, že jeho solistou je slavný ruský, tehdy sovětský houslista David Oistrach a uslyšíme houslový koncert Alexandra Glazunova právě v Oistrachově podání pod taktovkou Kirila Kondrašina. Pro tohoto významného ruského dirigenta šlo o debut na Pražském jaru. David Oistrach vystupoval už na prvním ročníku.

Koncert 2. června roku 1949 na teprve čtvrtém ročníku Pražského jara. Slyšeli jste koncert pro housle a orchestr Alexandra Glazunova, jako hrál David Oistrach za doprovodu orchestru Pražského rozhlasu pod taktovkou Kirila Kondrašina. A my teď skočíme do roku 1976, kdy s orchestrem Československého rozhlasu vystoupil tehdy čerstvý laureát Chopinovské soutěže ve Varšavě Christian Zimmermann. Ten vyhrál v roce 75 a o rok později zavítal také na Pražské jaro, tehdy pod taktovkou polského dirigenta Tadeuše Strugaly, který se do Prahy opakovaně vracel. Christian Zimmermann už byl později jenom velmi vzácným hostem. Uslyšíme klavírní koncert číslo 1 E-moll Friderika Chopina, hraje Christian Zimmermann.

Klavírista Christian Zimmermann a Symfonický orchestr Československého rozhlasu hráli 17. května roku 1976 pod taktovkou Tadeuše Strugaly Chopinův klavírní koncert číslo 1 E-moll na Pražském jaru. A u Pražského jara zůstáváme a poslechneme si nahrávku z ročníku 1983 a bude to serenáda S-dur Josefa Suka pod taktovkou šéfdirigenta Orchestru Československého rozhlasu Jaroslava Krombolce.